0: mě nasrat, protože obloha bude jak vymetená a teploty vylezou k příjemným 18 až 22 stupňům Celsia, takže plavky klidně nechte doma, stejně vás v nich nikdo nechce vidět, vy prasata. Pokud se ale chystáte ven, pamatujte, že večer to zas klesne na 5 až 9 stupňů, což je jak stvořený na to, abyste si udělali pořádnou díru do břicha a ráno měli kocovinu jak prase, protože zima je svině. Takže si to užijte, dokud můžete, než vás zas chytne nějaká rýma a budete kmučet jako malá děcka.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Ak nie si moja, tak potom neviem, čo asi. Máš detskú tvár,

0: Infa. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Rádiem.
1: Crazy Rádio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

a pořád dokola. Jak historie velí, sjíždíme z kluzavku, dějím po prdeli a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce klíčit a poučen historii lidského rodu. Bez pomoci nechám boj lidí za svobodu. Falešní vlastenci brání svůj stát, netuší, co se vlastně může stát. A tak mě mrzí ztráta počáteční vize. I odvahu ve strach změnila televize. Buď budu člověk, nebo kat. Buď budu žít, anebo přežívat.

0: letadle, prostě pilot letí a teď mluví k těm cestujícím a říká: vážení cestující, nacházíme se ve výšce 3000 metrů nad zemí, okolní teplota -32 stupňů, vnitřní teplota +25. Přeji vám příjemný let, a ty to zapomene vypnout. Tak zapne automatického pilota, takhle se protáhne a říká: tak, teď se nejdřív v klidu nažeru, no pak asi přefiknu tu novou letušku, vypadá docela pěkně a ona zrovna rozváží kafe, ty to slyší, tak tam nechá ten vozek a letí dopředu a tam ji chytí pasažér a kam letí, říká, jestli nejdřív v klidu nažere, ne?
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa. Maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. června, 3 hodiny ráno. Pražští radní se prý zas předhánějí, kdo vymyslí větší kravinu, nejnověji chtějí regulovat, kolik chlapů smí chcat do křoví po 10. večer, aby se zamezilo hygienickým orgiím. Jeden by si myslel, že mají na práci důležitější věci, než řešit něčí večerní úlevu po pár pivech, do píči.
5: Ze společnosti.
6: Tak to už je fakt jiný level demence, na dálnici.

0: D1 se objevil borec, co místo řízení klidně stál na sedačce a zřejmě si užíval svůj moment slávy. Policie už ví, kdo je tenhle idiot, co si myslel, že dálnice je cirkus. Doufejme, že mu kromě ostudy napaří i flaster takovéhy, že ho to posadí na prdel.
1: Kultura.
0: Tak to nám česká kultura zase jednou ukázala, že umí být pěkně perverzní. Izraelská umělkyně tady totiž předvedla, jak masturbuje v plynové masce, a teď sama přemýšlí, jestli to nebylo už trochu moc. No, hlavně, že se o tom mluví, co na to asi řekne babička z Horní Dolní.
1: Sport.
0: Pánové a dámy, nejnovější zprávy ze světa českého sportu říkají, že fotbalový trenér Miroslav Koubek zažil v Americe pořádnou divočinu, prý mu tam šlo o život a podruhé se tam narodil, což by si normální smrtelník rád odpustil. Mezitím náš tenisový supertalent Jakub Menší kválí na Roland Garros, kde se probojoval až do semifinále, a toho tam krom rodičů údajně žene i krásná Argentinka. A pro hokejové fandy, Tomáš Hertl je jediným Čechem ve finále Stanley Cupu a chce s pohárem domů, aby napodobil své dětské hrdiny, snad ho nečeká tolik drama jako Koubka v zámoří.
1: Doprava.
0: Na našich silnicích to vypadá, že někteří řidiči si pletou dálnici s cirkusem a občas tam jezdí pěkný hovada. Například na D1 u Brna se jeden týpek postavil za jízdy na sedačku a natáčel si výhled z okna, zatímco jiný génius tam v pátek nadýchal neuvěřitelných 6,1 promile. Doporučujeme jet opatrně, protože nikdy nevíte, jaký debil se zrovna rozhodne hrát si na kaskadéra nebo si dá před jízdou celou palírnu.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dnes, ve středu, nám po ránu bude spíš na svetr, s teplotami kolem 10 až 16 stupňů, takže žádné nahaté dovádění u bazénu se konat nebude, maximálně tak pod dekou, kde nikdo nevidí. Přes den sice vylezeme na příjemných 23 stupňů, ale i tak se občas dočkáme deště, takže bacha na mokré vlasy a zničený make-up, dámy, abyste nedopadli jako ty celebrity z bulváru po nepovedené párty. Zítra nás ale čeká mírné oteplení až na 24 stupně, tak snad se konečně ukážou nějaké ty letní hadříky.
1: To byly zprávy Crazy Doktor Rádia, další opět za hodinku.
2: Mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Dobrá je, že vaše tchýně má jen týden života. Pacient se rozradostní, a ta špatná. Doktor, že vás nepozná, až se vrátí z nemocnice.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum informací. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

To je pro ty, kteří za mnou stojí. To jsou oni, pro ty, s kterýma se chodím opít. To jsou oni, pro všechny, co jsou připraveni k boji. To jsou oni, to jsou oni, to jsou oni, to jsou oni. To je pro ty, kteří za mnou stojí. To jsou oni, pro ty, s kterýma se chodím opít. To jsou oni, pro všechny, co jsou připraveni k boji.

0: Na hornický den v Dubňanoch, hospoda plná havířů. A jak to tak chodí?
1: Všecko samé silné. Naraz tam leze chlap, víte, ale taký hrana, ale taký hranostaj, panenko Maria, mezi dveře sa štorcem. Novák. Který je tu Novák?
2: Stane taká třasořitka, tak 45 kilo. A vydá já. Rohu počuní. Pod kulečníkem.
1: Ještě je tu někdo Novák? Ticho. No povím, já proto zavřel dveře a malý sa vybrchá. Ah, chlape, ale jsem ho nasral, já se jmenuju Svoboda.
3: Každý den je originál.
4: Dnes, 3. června, patří náš pozdrav všem nositelkám jména Tamara, které má hebrejský původ a znamená datlová palma. Přejeme vám krásný sváteční den plný radosti a pohody.
3: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
5: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Jo, to takhle policajt, jo, říká náčelníkovi, náčelníku potřebu přehodit službu, jo. Já jdu zítra na Mejdán, jo, a on říká, dobře, já tě pustím, ale musíš informovat o všem, co se tam dělo, jo. A on přijde ráno a říká, náčelníku, takovýho žrádla a pití, to jsem v životě nezažil, jo. A ty srandy o půlnoci se tam slíkla ženská, vylezla na stůl a začala tancovat a náčelník říká, no počkejte, doufám, Novák, že jste ji ignorovali. No jistě, některý i dvakrát, jo.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Fun!
2: Crazy Radio.
3: Run for cover.

0: odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. června, 5 hodin ráno. Herec Lukáš Langmajer, ten náš věčný proutník, si podle bulváru momentálně užívá románek v Norsku, zatímco doma mu žena velkoryse odpustila ten předchozí s Jitkou Boho. Lidi se smějí a říkají mu, oddaný manža, ale co si budeme povídat, chlap si holt umí zařídit život, co? Hlavně, že je ve všech médiích.
5: Ze společnosti.
6: Zbraňová amnestie v Česku se chýlí ke konci a lidi překvapují policisty, co všechno doma ještě mají za šroty. Jeden borec dokonce přinesl Semtex v igelitce, jako by šel pro rohlíky, což nasvědčuje, že někteří mají doma válečný arzenál místo knihovny. A teď to konečně sypou policajtům na stůl, než jim to bouchne v obýváku.
5: Kultura.
6: Český herec Lukáš Langmajer si opět užil turbulentní období, když si střihl vášnivý románek s muzikálovou kolegyní Jitkou Boho. Ta ho prý po aféře označila za pouhého převozníka, načež se herec pokorně vrátil k manželce a ratolestem. Inu, někteří chlapi prostě potřebují pořádně vyvětrat hlavu, než pochopí, kde mají svůj teplý pelíšek.
5: Sport.
6: Představte si to, jeden z našich fotbalových borců, jehož jméno si zatím necháme pro sebe, byl přistižen na divokém večírku, jak se snaží zbalit naši olympijskou šampionku v curlingu. Údajně se jí snažil imponovat popíjením piva z trenek, což mu ku podivu vyšlo. No jo, sportovci prostě umí žít, i když to občas vypadá jako nepovedená reklama na pánské spodní prádlo.
5: Doprava.
6: Do píči, další ranní překvapení pro řidiče na D1. Kdo si myslel, že vyrazil brzy a vyhne se provozu, tak se spletl, protože u 322. kilometru trefil jeden šofér srnku a auto mu teď chčije olej v odstavném pruhu. Takže si radši dejte bacha, ať vám ráno nespříjemní jenom zvířecí zvěrstva.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čekají mraky a občasné spršky, takže si tu oblohu představte jako pořádně zataženou deku, pod kterou se teploty udrží mezi 13 a 18 stupni Celsia. Venku to bude spíš na rychlý průlet s deštníkem, protože zmoklé trenky nikoho nevzrušují, ani vašeho souseda, co pořád čumí z okna.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minim-

0: Maximálně fun!
1: Hejzy Radio.
2: Logan Junior představí ho.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co mají společného drsné porno a zprávy o počasí? Obojí mi říká, že dneska večer bude pršet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Odbyla šestá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. června, 6 hodin ráno. Obyčejné Čechy v těchto dnech prý nejvíce trápí, že i přes blížící se léto a vyšší teplo.

0: Ty se stále hůře schání normální pivo na zahrádce za cenu, aby si člověk nemusel brát hypotéku, a když už, tak ho často obsluha přinese bez pořádné pěny. Někteří hospodští si evidentně pletou čepování piva s tréninkem na olympiádu v hodu diskem, protože točí, jako by jim hořelo za prdelí, a pak se diví, že je to samá bublina a žádný zážitek. A aby toho nebylo málo, stále více se mluví o tom, že se nám prodlužují fronty na záchody u oblíbených koupališť, což je před letní sezónou fakt na hono, protože nikdo nechce tančit, malý tanec, s plným močákem a navíc ještě na cizím území.
1: Ze společnosti.
0: Tak to vypadá, že někteří majitelé čtyřnohých mazlíčků v Česku mají zvláštní smysl pro estetiku, neboť se rozmohl trend třpytivých psích varlat. Už si je nemusíte nechat jen tetovat na zadek, teď můžou zářit i klenoty vašeho voříška. Inu, co by člověk neudělal pro svého nejlepšího kamaráda, že?
1: Kultura.
0: V Národním technickém muzeu si teď můžete prohlédnout výstavu, co mapuje fenomén chat a malých letních domů jako architektonické téma 20. století, kurva. No, ale jestli tam budou i fotky těch pravejch, architektonických, projektů, co se tam děli po večerech, to už zdroje neříkají, do prdele. Pro spoustu Čechů je chata spíš svatostánek volnosti a občasných neřestí než jen kousek baráku, že jo?
1: Sport.
0: Fotbalová sezóna je v plném proudu a fanoušci si užívají každý zápas, zvláště když jim hráči nabídnou kromě gólu i pořádnou show, třeba když některý borec po tvrdém střetu s trávníkem zapomene, na které bráně se vlastně hraje. V nižších soutěžích se pak často ukazuje, že ta opravdová strategie se neřeší na hřišti, ale až večer v hospodě s půl litrem v ruce. Říká se, že ten, kdo nedá góla, dá si aspoň desítku, a to hned několikrát.
1: Doprava.
0: Kurva, na silnicích je to zase samej blbec. Včera na D1 nějakej dement natáčel, jak stojí na sedačce auta, a jestli tohle viděl dopravák, tak mu přeju pěkný den. Jinak je dneska ráno relativně klid, takže šlapejte na plyn, ale s rozumem, ať nedopadnete jak tenhle debil.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunečný den s teplotami, které vyšplhají až k příjemným 26 stupňům Celsia, takže plavky raději nechte doma, ať se neopaříte. Večer to trochu klesne na 11 stupňů, ideální čas na to, abyste si vzali na sebe něco teplého a třeba zbalili tu sexy sousedku. Na zítra hlásí déšť, takže si vezměte deštníky, ať vám nezmokne prdel.

pauze strašný proud a proti proudu ze vší síly pádluje na premisi ženská v devátém měsíci, zabírá pod ní takhle hřine, za ní sedí Váňa, papirosu, lahé vodky, usmívá se, vykuřuje, popíjí a ze břehu se ozve: Váňo, kam jedeš? Pa, ale vezu ženu do porodnice.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: muziky. Minimum
1: info.
2: Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio. To je Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info.

Potkají se dva kamarádi a ten mu říká, Joško, co děláš? On říká, založil jsem kvarteto. Kvarteto a kolik vás je? On říká, no tře a kdo? No já a můj brácha. A ty máš bráchu, ne, proč?

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 3. června, patří náš pozdrav všem nositelkám jména Tamara, které má hebrejský původ a znamená datlová palma. Přejeme vám krásný sváteční den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další.
3: Crazy Radio. Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. června, 7 hodin ráno.
5: Ze společnosti.
6: Jeden muž z Česka zažil peklo v koupelně, když si místo lubrikačního gelu spletl mast na svaly, což mu způsobilo nečekané svědění penisu. Inu, kdo maže, ten jede, ale tady se zjevně jelo mimo trať. Snad si příště v lékárně pořádně zkontroluje etikety, než se pustí do akce.
5: Kultura.
6: Panáček Ivan Vyskočil, známý milovník žen a herecká legenda, přiznal v 80 letech, že mu důchod nestačí ani na kafe a musí dál makat, aby se uživil. Prý za to můžou bouřlivé devadesátky, kdy umělci na sociální neplatili, protože jim někdo nakukal, že to je zbytečné. Aspoň že má mladší partnerku Romanu, která je mu velkou oporou, a my doufáme, že mu občas přinese i nějakou tu večeři, když už se musel rozloučit s chalupou za 6 mega.
5: Sport.
6: Tak tenhle trenérský mamlas Petr Vlachovský ze Slovácka, co si asi myslel, že má v šatně s holkama soukromý pornostudio, to pořádně schytal. Tajně nahrával svoje svěřenkyně ve sprchách i na záchodě a pak ty videa sypal na erotické seznamky, což je teda hnus prvního kalibru. Nakonec z toho vyvázl s ročním podmínkou a 5letým zákazem trénování, takže si teď může akorát tak točit sám sebe v obýváku, kretém.
5: Doprava.
6: Na dálnici D1 u Brna se včera odpoledne ukázalo, že někteří řidiči mají talent nejen na řízení, ale i na akrobacii, jeden borec si totiž místo volantu užíval stání na sedačce a natáčení se z okna. Jestli si myslel, že má před sebou divadlo, tak se přepočítal, spíš mu teď hrozí pořádná pokuta a propadák v řidičském průkazu. Mezitím se na Vysočině dál drásají nervy v rekordních kolonách, kde kamiony jezdí jeden za druhým a D1 tak praská ve švech.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká zatažená obloha s deštěm, takže si to venku moc neužijete, maximální teploty vylezou na 14 až 18 stupňů, na východě pak až na příjemných 23. Zítra se ale situace zlepší, připravte se na polojasno a teploty vyšplhají až k parádním 24 stupňům Celsia, ideální proto, abyste se svlékli do plavek a ukázali, co máte, tedy opálili se. Noční teploty se dnes propadnou na 7 až 11 stupňů, zítra ráno pak kolem 9.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je vrchol drzosti? Posrat hrob a jít si stěžovat, že je studený náhrobek.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

0: bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Kriz Radio, maximálně fun. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
0: Crazy Radio.

0: Zlatá svaďba, no jak tací staří posadili se proti sobě přes stůl, no najstarší syn, pravda, jak se tam objevil taléřek polévky, misa s tým, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tým obědem dajte si aspoň pusu. Nevěsta taká moletnější, nahne sa lusk strýcovi, který vidělali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem tě měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.
1: Crazy Radio.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. června, 8 hodin ráno. Německá extremistka si v Česku stěžovala na podmínky ve vězení, naše kriminály prý jsou jak Alcatraz, holka si asi představovala 5hvězdičkový wellness. Policie ji ale chytila, když byla na milostné návštěvě u kamarádky a pokusila se zdrhnout na elektrokoloběžce. A to všechno s prošedivělým knírem a v apnutém tričku s leopardím vzorem, no prostě módní peklo.
4: Ze společnosti.
5: Policie v Týně nad Vltavou řešila kuriozní nález, v lese se válela bedna s tělem bez hlavy, což okamžitě spustilo kriminální mašinérii. Ukázalo se ale, že šlo jen o silikonovou panu, zřejmě z nějakého sex shopu, kterou zloděj nejspíš odhodil,

0: protože ho její obsah zklamal. Někdo hold čekal víc, než jen kus gumy z Číny.
1: Kultura.
0: Takzvané Husákovi děti, dnešní čtyřicátníci a padesátníci, si prý užívají sexuální život plnými doušky, a to i po padesátce. Průzkumy ukazují, že jsou s ním spokojení a k pornu mají docela tolerantní vztah. Aby toho nebylo málo, třetina Čechů si aktivně posílá lechtivé zprávy, takže je vidět, že národ rozhodně nespí.
1: Sport.
0: Je středa ráno, 5 hodin 45 minut UTC, což v Česku znamená 7 hodin 45 minut ráno. Vulgarismy tedy omezím na minimum. Našel jsem zmínku o tom, že Pavel Nedvěd, manažer nároďáku, běhá s hráči v New Yorku a Dara Rollins za ním dorazila. To by mohlo být vtipné a bulvární. Nedvěd, ten náš nezmar, se prý v New Yorku při tréninku nároďáku potil mezi mrakodrapy s úsměvem a hned za ním přiletěla jeho můza Dara Rollins. Ještě aby se mu tam nestratil, když má takovouhle motivaci. Teď už je jasné, proč ti naši fotbalisté občas hrají jako Spartesu, když si jejich šéf dává takové rande naslepo s tréninkem.
1: Doprava.
0: Po D1 se v pátek uháněl řidič, který se rozhodl pro turbo režim na benzince, to doseberil jak do kanálu a ještě si přidal za jízdy. Když ho policajti zastavili, nestačili se divit, naměřili mu neuvěřitelných 6,1 promile. To už musel mít v krvi víc chlastu než krve, frajer.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká na většině území spíše oblačno s přeháňkami, takže si ten deštník klidně nechte po ruce, ať vás nepřekvapí nějaká sprcha z čistého nebe. Teploty vystoupají na příjemných 15 až 20, místy až 22 stupňů Celsia, ideální počasí tak akorát na domácí pohodičku, pokud nechcete chytit lehkou rýmu.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Crazy Rádio, minimum muziky.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: Průměrnost je jako slon v pokoji. Je všude okolo. Průměrnost ve škole, v nočních můrách i v rodině. Buď hrajete první ligu, nebo jste jen otrok, který mu nezbývá než tlačit se v metru. Jsem podle vás sobec, naserte se! Vracím to všem. Mám podle vás velký ego, naserte se!

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Bezdomovec prosí kolem jdoucího pána: pane, prosím, dejte mi 100 korun, od rána jsem nic nejet. A pán na to říká: já taky ne. A bezdomovec povídá: tak mi prosím dejte 200, ať vás můžu pozvat.

Yeah. What up, Mom?

Jestli pak víte, jak se jmenují ty, co nejedí maso, ty... Jak se jmenují? Ne, důchodci. Crazy Radio.

0: Kizzy Radio. Odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. června, 9 hodin ráno. Včera se na Karlově mostě odehrávala taková menší kuriozita, kdy skupinka nadšenců zkoušela rekord v nahém běhu, bohužel jim ale v zápalu boje vypadl obří nafukovací jednorožec. Policisté teď hledají nejen ztraceného gumového kamaráda, ale i svědky, kteří by mohli objasnit, proč měl dotyčný jednorožec na rohu přilepený svítící dildo.
4: Ze společnosti.
5: Maminka Hana Gregorová se v bulváru trefila do syna Ondřeje Brzo Bohatého s tím, že ženit se a rozvádět je prý jeho koníček. Chudák kluk, tolik snahy a pořád hledá tu pravou, nebo spíš to pravé, co mu doma cinkne. Možná by měl zvážit méně manželství a více kroužků pro dospělé, třeba modelářství.
4: Kultura.
5: Metaloví Sabatoni, proslulí válečnými songy, se v Plzni pustili do křtin, když si vzali pod křídla mládě nosorožce. Kdo by čekal, že drsní muzikanti budou dojímat u kolébky, ale malý tlustokožec teď hrdě ponese jméno s pořádnou metalovou patinou. Prý si ho domů nechtěli vzít, asi by se jim nevešel do turbusu a sousedi by na to taky čuměli.
4: Sport.
5: Mladý tenisový Fénix Jakub Menšík předvedl na Roland Garros pořádnou jízdu, když se po úvodním kolapsu zvedl jako titán a šokoval svět. U kurtu mu prý držela palce nejen máma, ale i jeho argentinská kráska, která mu očividně dodávala energii na tenisové orgie. Teď už jen, aby se z toho v Paříži nezbláznil, protože ty tenisové parádičky jsou prostě k sežrání.
4: Doprava.
5: D1 na Vysočině se dneska opět proměnila v gigantické parkoviště, kde kamiony a osobáky hní v nekonečných kolonách, což řidiče dohnalo k zoufalství a někteří už prý z nudy pořádají improvizované závody v plivání do škarpy. Jen se modlete, ať tam neusnete a neprobudíte se s ranní erekcí, když kolem vás pojede sousedka s dětmi, protože tahle dálnice je prostě na hlavu.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková

0: Romantická melancholie s deštěm, teploty se vyšplhají jen na nějakých 18 stupňů Celsia, takže na nějaké odhalování to nebude. Ale nebojte, zítra už to budeš hnout jako u sousedky po druhé lahvi vína, s teplotami až k 24 stupňům, ideální na lehké šaty a večerní hrátky.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Crazy Rádio, minimum muziky, minimum

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: jsem předeslal, jsem z toho jihu, z toho Budvar kraje. Sedí na pivě tři dámy, což nebývá až tak vidět, že? Nicméně sedí na pivě, baví se ta jedna, říká, představte si holky, jenom jeden šáhnu starýmu do saka, vytáhnu dámský kalhotky. To byla povídání, to nic není. Kdyby si viděl, co se stalo mně, já mu šáhnu do saka, vytáhnu 10 prezervativů, tak jsem se rozčilila, všechny jsem mu propíchala. A třetí vytřeští oči a omdí.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 3. června, patří náš pozdrav všem nositelkám jména Tamara, které má hebrejský původ a znamená datlová palma. Přejeme vám krásný sváteční den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Countdown.

0: odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. června, 10 hodin dopoledne. Češi se opět ukázali jako národ kutilů, když se po celé republice rozjela mánie stavby domácích bazénů, protože prý už mají plné zuby front na koupalištích a chtějí se cákat v soukromí, což je logické. Jeden borec prý dokonce vybegroval jámu na zahradě bagrem od souseda, jen aby jeho nafukovací hrad nemusel končit v obýváku. Pořád se ale řeší, kde vzít levnou vodu, když neprší, takže se radí šetřit, a to se snažíme všichni, pokud tedy nemáte vlastní studnu.
5: Ze společnosti.
6: Tak to tu ještě nebylo. Plzeňská zoo má nové kmotry a jde o pořádný nářez mládě nosorožce, totiž pokřtili samotní metalisté ze slavné kapely Sabaton. Jestli teď malý rohatý čert začne řvát kytarové riffy, víme, čí je to práce.
5: Kultura.
6: V kinech se objevila nová komedie, Na jednu noc, která řeší, jak to vypadá, když je sex povolený jen jednou do roka. Americký filmař Will Grutsk se s tímhle odvážným konceptem snaží odrážet osamělost mladé generace v alternativním New Yorku. Takže jestli máte pocit, že se vám do vztahu vloudila nuda, tahle taškařice vám možná ukáže, že to jde i hůř.
5: Sport.
6: Katka Siniaková má teď sladké starosti, kdy si musela pořádně lámat hlavu s docela horkou nabídkou. Tenisová legenda Serena Williams jí totiž nabídla debl, ale naše hvězda ji s těžkým srdcem odmítla. Hold, někdy si člověk nemůže dovolit hrát s každým, i když by fakt chtěl.
5: Doprava.
6: Jeden borec se včera na dálnici D1 u Brna rozhodl, že řízení je pro sraby a vyklonil se ze střešního okna auta, aby si natočil dálnici z ptačí perspektivy. Policie už pátrá po tomhle silničním exhibicionistovi, co si asi spletl dálnici s cirkusovou manéží. No, hlavně ať se nám ten blbeček příště nepozvrací z výšky přímo na přední sklo.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká taková rozverná středa, kdy si ještě užijeme oblačnosti s občasným sprchnutím a místy i nějakou bouřkou, teploty se ale i tak vyšplhají na příjemných 17 až 22 stupňů Celsia, takže žádná tragédie. Zítra, ve čtvrtek, už to bude o poznání lepší, sluníčko se začne víc drát ven, oblačnosti ubude a rtuť teploměru se zastaví na parádních 22 až 27 stupních, tak ať se vám potí radostí, ne z úzkosti.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak držej, podpírají, tak spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, tak se takhle štrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Byl jsem na křtu knihy emeritního policejního rady Milana Dočekala.
1: Ano, taky jsme ho tady měli.
0: Na Národní třídě. Tam jsem dostal vizitku od Jana Kuželky.
1: Ten je ještě teda kuželoznější než já.
0: Tak jsem si jdal do kapsy, přijdu do metra, stojím v metru, řádně označím stupenku, jízdenku a najednou ke mně, já jsem inspektor, ukázal mi občanský průkaz, ukažte mi jízdenku, já vám, já nelžu, já nekradu. Já zpívám opravdě, tak se snažím podle toho jednat a žít. Já samozřejmě vždycky mám lístek, já jsem nikdy na černo nejel. Jedna paní tam seděla, já pana Fouska znám, to je slušný člověk. Já ho viděla v televizi, to je hodný člověk. Tak jsem poděkoval dámě, nedám vstupenku, jízdenku dámu jí a on čte. Tady má být pražské dopravní podniky, já teď čtu Jan Kuželka. Já jsem cvaknul Kuželkovou vizitku, zaplatil jsem 200 korun pokuty a ta paní se mě podívala v těch černých děrkovaných rukavičkách a povídá, fuj, to jsem se spletla. Pak jsem se dozvěděl, že ten člověk, který byl inspektorem, byl podvodník.
2: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Mini.

Foxing more.

0: Kizzy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. června, 11 hodin dopoledne. Teplé počasí přineslo kromě zvednutých sukní i jednu perličku, pražští strážníci řešili horkou hlavu muže, který se rozhodl osvěžit v kašně, a to pěkně na Adama. Jak se ale ukázalo, z kašny nakonec vytáhl kromě studených koulí i obvinění z přestupku, hold za exhibici se platí. A teď bacha, až půjdete kolem vodotrysku, třeba tam už někdo předstírá, že hledá zapadlý prsten.
5: Kultura.
6: Husákovi děti, dnešní čtyřicátníci a padesátníci, to prostě pořád dávají. Podle průzkumu je jejich sexuální život často lepší než ve 20 a k pornu jsou tolerantní jak nikdo jiný. Tahle generace, co vyrůstala mezi tabu a digitální revolucí, dokazuje, že stárnutí neznamená nudu v posteli, spíš naopak.
5: Sport.
6: Český tenis zažívá slušný fičák, protože mladý Jakub Menšík se na French Open rve jak lev a stal se nejmladším českým Grand Slamovým semifinalistou v historii. Zkrátka, už ho nebudou znát jen ti, co sledují mládežnické turnaje. A aby toho nebylo málo, Petr Nouza vyhrál na stejném turnaji, pikantní derby, se svým bývalým parťákem Patrikem Riklem.
5: Doprava.
6: Kolegové z RSD si na nás zase pěkně zgustli, prázdninové opravy se rozjíždí na plné pecky a Liberecký kraj hlásí největší šlamastiku u Globusu, kde se staví nový most, a tak se tam jezdí jak při milostných hrádkách, tedy v zúžených pruzích. Na D7 u pražského letiště pak svedou dopravu na jeden pruh v každém směru, takže to vypadá, že na dovolenou poletíme leda z vedlejšího pole. Do konce října se pak můžete těšit na úplnou uzavírku silnice i lomítko 9 u svoru na Českolipsku kvůli obchvatu, což znamená, že cesta na sever bude delší než celá předehra.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká taková ta nálada pod psa, zataženo až oblačno a sem tam nám z hora spadne nějaká ta kapka, možná i bouřka.

0: dneška, takže ideální čas na domácí rande. Teploty se vyšplhají na příjemných 16 až 20 stupňů Celsia, na východě Moravy se to ovšem může vyhoupnout až na horkých 23, což už je skoro na svlíkání do plavek, no ne. Zítra by se to mělo trochu vyjasnit, ale déšť nám zřejmě ještě tak úplně nedá pokoj, takže nezapomeňte, že kapky nejsou jen slzy z rozchodu, ale i běžná meteorologická záležitost.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Potkají se dvě tetky a říká, ty poslouchaj, Janešo, vidím, že jsi jakási ušvicovaná, ty co tvá lezeš, ale kačo ani nevzpomínaj. Vynášala jsem z hniváčí ze sklepa z hniona 3 metráky jablek. Ježišmarja, pobyta. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejnak by to děcka zežhrali.
3: Maximálně fun!

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. S Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlápek si povzdechne, ať dělám, co dělám, nemůžu pořád přestat kouřit. A zkusil si už žvejkačku, zeptá se ho kámoš. A on na to, zkusil, ale nepovedlo se mi ji zapálit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

stále paří. Myšlenky jdou hlavou, jen ty neslušný. Je to prostě hic, je to velký hic, je to těžký se

0: Easy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. června, poledne. Češi se před létem celkou ve fitku jak diví, jenže s tou hromadou klobás a piva to jde prostě blbě, holky. Vypadá to, že sexy plavkové figury letos zase zbydou jen na Instagram a pár šťastlivců s dobrým metabolismem.
4: Ze společnosti.
5: Tak to nám teda české porodnice zase jednou naložili, když zveřejnili seznam těch největších perel, co se týče jmen novorozenců. Vedle klasiky jako Novák se tam objevily i takové skvosty, že si říkáme, co ti rodiče, krucinál, brali. Hlavně ať z těch dětí nevyrostou naštvaní dospělí, co budou na úřadech prosit o změnu jména.
4: Kultura.
5: Česká kultura slaví. Herecký borec Jiří Langmajer, co se nikdy nebál pořádné výzvy, zrovna naklepal 60 na krk. Ať už na plátně potil krev, nebo nás bavil v komediích, tenhle chlapík zkrátka umí, a to je, panečku, kumšt. Tak mu přejeme další dekády plné dobrých rolí a aby mu to pořád takhle šlapalo.
4: Sport.
5: V zákulisí českého hokejového nároďáku to prý vřelo víc než guláš na rozpálené plotně, kouč Radim Rulík si údajně užil, peklo, od prezidenta svazu Aloise Hadamčika. Důvodem byla prý Rulíkova rýsující se a na báze u Jágrova Kladna, která Hadamčika pořádně zvedla ze židle, a to i u oběda. Zkrátka, Lojza si trenéra Rulíka vodil jako čokla na vodítku, ale teď už bude mít schody jiná dvojice, kterou si sám vybral.
4: Doprava.
5: České silnice dneska opět ukázaly, že nervy z ocele jsou pro některé řidiče jen slabý odvar. Kdo jel po D1, ten si zase užil nekonečnou kolonu, kde se jezdí tak maximálně na spotřebu a hlavně na nervy. Někteří by si asi místo toho radši stoupli na střechu auta, jako ten borec u Brna, co si tam natáčel mobil a dělal blbosti.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska to bude taková klasická česká středa zataženo až oblačno s deštěm nebo přehánkami, takže žádná velká sláva, teploty se potáhnou od 14 do 19 stupňů, jen na východě to občas vykoukne až k 22. Ale zítra, to už bude jiná káva, sluníčko se začne drát skrz mraky a rtuť teploměru vyletí až ke krásným 27 stupňům, ideální na lehké šaty a první večerní flirty na zahrádkách. Takže si připravte opalovací krém, ale i lehkou deku, protože rána budou ještě svěží a nikdo nechce chytit angínu, když je tolik krásných lidí k obdivování.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
0: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Taky tak zbožňujete vtipy o blondýnkách? Já strašně. Víte, jak ušetří blondýnka za jízdné v městské hromadné dopravě? Ne. No jede z nákupu domů taxíkem. A víte, proč moje blondětá maminka zastavila na kruhovým objezdu? Ne. No začala se jí točit hlava.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje. Scatman's World.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

hlavně fun. To je Crazy Radio. To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 3. června, patří náš pozdrav všem nositelkám jména Tamara, které má hebrejský původ a znamená datlová palma. Přejeme vám krásný sváteční den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Express Radio.
1: Minimum muziky, minimum
2: infa, maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Kizzy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. června, 13. hodina odpoledne. V hlavním městě Slovenska to na romské soutěži krásy byl pořádný bordel, finalistky kradly luxusní šaty, jedna dokonce otěhotněla a další se před finále práskly s cizími chlapci. No, co si budeme povídat, takhle se prostě dělá pravá show.
5: Ze společnosti.
6: Náš starý dobrý bachlor Mirek Dubovický vyvezl dcerku do Paříže, ale co čert nechtěl, přibalil s sebou i bejvalku Veroniku Kopřivovou. Evidentně si řekl, že Disneyland s jednou princeznou je nuda, tak proč si nepřidat rovnou dvě? Hlavně, že se všichni skvěle bavili.
5: Kultura.
6: V Praze se včera konala soutěž v pojídání knedlíků, kde jeden borec spořádal 20 kousků za 5 minut a pak prohlásil, že by si dal ještě pivko. Akce prý skončila hromadným uvolňováním opasků a několika případy knedlíkového kómatu, ale nálada byla super. Někteří účastníci dokonce tvrdí, že se jim díky tomu začaly plnit erotické sny.
5: Sport.
6: Mladý český tenisový talent Jakub Menšík pořádně rozhýbal Paříž. Na French Open si to šel zahrát s klukama a rovnou si došel pro semifinále, čímž zaskočil snad i tenisové bohy. Fanoušci se teď ptají, co za peklo na kurtu předvede příště.
5: Doprava.
6: České silnice se potí v dnešním horku, tak si dávejte bacha, ať vás za volantem nepřepadne mikrospánek, profíci varují. Kromě únavy vás nově automaticky sejmou kamery, pokud nemáte dálniční známku, takže žádný šmudlování. A jestli se ztrácíte v té džungli Ukrajinic, vzkazujeme silničářům, kosa nespí, tak se proberte.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká v podstatě mokré překvapení, zataženo bude jak po náročném večírku a déšť se nevyhne skoro nikomu. Ručička teploměru se vyšplhá od 14 do zhruba 21 stupňů Celsia, na východě a ve Slezsku si užijete i kolem 23, takže se pořádně oblečte, ať vás neofoukne něco, co nechcete.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.
2: Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
3: I've been waiting all night for you to tell me what you want, tell me that you need.

0: Na břehu Vltavy klečí chlap a pije chlomstátu vodu dlaňama, dojde k němu Pražák a říká: člověče, co to pijete, teď to je samá stoka, vy umřete. A ten se otočí, povídá: čo vravíte? On říká: nic, můžete pít dál.
1: Maximálně fan.
2: To je Crazy Radio.

seděla taková partie a chlap tam dával ženským hádanku. Říká, milé dámy, jestli víte, co to je. Je to pro vás, dává se to do vás a když se to vytáhne, tak z toho kape. A ty ženské se začaly chlámat. A říká, moment, dámy, to jsou květiny. Je to pro vás, dává se to do vás, když se to vytáhne, tak z toho kape. Včera tam přišla ještě jedna žena a manžel honem, teda by nepřišla tady o tu hádanku, tak jí to chtěl říct. Ta říká, pojď sem, ať to nepřijdeš. Hádanka, je to pro tebe, dává se to do tebe a když se to vytáhne, tak z toho kape. Všetci stuhli, načež jedna kolegyně do něho drsne a říká, to jsou teda zvědavá, jak z toho péra uděláš karafiát. Maximálně fan.

0: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. června, 14. hodina odpoledne. No nazdar, holky na Miss Roma ve Slovensku to vzali od podlahy, když po finále zmizely luxusní róby a některé finalistky dokonce vypadly s cizími chlapy, anebo rovnou s břichem. To je, co?
1: Ze společnosti.
0: Tak co, Pepíku, už máš splněnou denní dávku. Česká republika opět potvrdila své prvenství ve spotřebě piva na hlavu, což je průměrně přes 140 litrů na rok. Asi to bude tím, že tu pivo občas teče proudem a málo kdy je dražší než kohoutková voda.
1: Kultura.
0: Kultura v Česku. Ta se nám, dámy a pánové, pomalu ale jistě přesouvá z divadelních prken rovnou do obýváků. Všichni totiž valíme bulvy na streamovací služby a paříme hry, místo aby se blblo na náměstí. A bacha, měsíčně za tyhle digitální radovánky vysolíme v průměru skoro 500, no řekněte, není to pálka.
1: Sport.
0: Mladý český tenisový zázrak Jakub Menšík si na Roland Garros podal soupeře jako malý kluky a probojoval se až do semifinále. Svět tenisu čumí, co tenhle 20letý kluk z Česka předvádí, a legendy si s něj málem cvrknou do trenek. Jestli to takhle půjde dál, tak budeme mít nového krále Antuky, a to bez keců.
1: Doprava.
0: Přímý přenos. Řidiči, zbystřete, české silnice dneska zase píšou detektivky, jen s menším počtem těl a větším počtem plechů. Na D1 u Přerova se maká na opravách, takže pokud jedete na Ostravu, počítejte s tím, že se tam budete loudat jako šnek po asfaltu. Jinak po celé republice sem tam nějaká ta nehoda nebo uzavírka, klasika, kdo by to čekal.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková ta náladová středa, s občasným deštíkem a maximálními teplotami od 14 do 19, na východě až 23 stupňů, takže holky, žádné extra dekolty, ať vám nenastydnou nadra. Zítra už se ale vyhoupneme k mnohem lepším číslům, teploměr ukáže mezi 22 a 27 stupni, což je ideální na to, abyste odhodili svršky a ukázali, co v sobě máte. Konec konců, kdo by chtěl procházet životem v plášti, když se může pořádně opálit, že ano.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Crazy Rádio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Rádio. Put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně fun. Crazy Radio.

Brzy rádio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: soudu je 92-letý dědeček s 91-letou babičkou a ten prokurátor povídá, prosím vás, pane, můžete mi říct, proč se rozvádíte? Povídá,
1: pro nepřekonatelný odpor.
0: Povídá, prosím vás, a kdy jste ten nepřekonatelný odpor pocítil, pa?
1: Hned po svatbě před 70 lety.
0: A můžete nám teda říct, proč jste těch 72 let byl tady s paní odpůrkyní?
1: Pa, kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli, tak...
2: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
3: Yeah. What up, man?

neznamená být šílený, neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pornem a telenovelou? V pornu aspoň víš, že tě na konci někdo pořádně ojede.
2: Crazy Rád. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Rádio.
3: Crazy Rád. Minimum muziky,

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun. Success.

0: Crazy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. června, 15. hodina odpoledne. Letní sezóna je v plném proudu a s ní i věčná debata o českých zahradách. Designéři sice už 20 let kroutí hlavou nad sádrovými trpaslíky a pestrobarevnými ptačími krmítky, které lidé milují, ale víte co? Čech prostě na svůj trpaslík nedá dopustit, i kdyby se všichni hipsteři z Prahy posrali.
5: Ze společnosti.
6: Na Miss Roma byl prý docela chaos, jelikož finalistky si údajně spletly pódium s butikem a ukradly luxusní šaty. Inu, i krása se někdy podepíše pod pořádnou taškařici. Snad jen doufáme, že se po tomhle trapasu alespoň poučili, co se do šatníku smí a co už ne.
5: Sport.
6: České pivo se konečně dostane na mistrovství světa ve fotbale. Po 20 letech se naši kluci uráčili kvalifikovat a fanoušci už si brousí zuby na to, jak to tam pořádně rozjedou. Snad ten oficiální míč Trionda, inspirovaný mexickou vlnou, nebude pro naše hráče moc velký oříšek, aby si ho nepletli s melounem.
5: Doprava.
6: České silnice se opět mění v takovou nekonečnou striptease show, kde se každou chvíli odhalí nová překážka. V Liberci se například chystá demolice přemostění u Globusu, což promění dálnici D35 v noční můru plnou objížděk. Takže pokud plánujete cestu, vezměte si raději s sebou pořádnou termosku kafe a dobrou náladu, nebo si najděte nějakou veselou spolujezdkyni.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku opět potrápí dešťové spršky, takže si nezapomeňte vzít pláštěnku, ať vás nepřekvapí mokré překvapení. Maximální denní teploty se vyšplhají na příjemných 20 až 22 stupňů Celsia, ideální

0: Čas na trochu té pikantní romantiky pod deštníkem. Zítra očekáváme mírné zlepšení, takže žádné strachy, na nudistickou pláž to sice ještě nebude, ale už se začne blízkat na lepší časy.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Minimum muziky.

is an announcement. Please refrain from not smoking.

0: Já přece vím, že jsem ten, co chybuje a ke dnu stoupá. A ke dnu stoupá.
1: Policajt zastaví řidiče. Pane, jel jste 80 v 50. Pokuta je 500 korun, řidič, ale pane strážníku, já jsem jel jen 50. Policajt, aha, tak to si připočtěte dalších 500 za opovržení úřední osobou.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, fun!
3: Crazy Radio.
4: Most people say.
5: What they say, Sheldon? What's that? Hit you all sweet and innocent.
4: Well,
5: hey, where you with us, ain't you?

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 3. června, patří náš pozdrav všem nositelkám jména Tamara, které má hebrejský původ a znamená datlová palma. Přejeme vám krásný sváteční den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Easy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy
1: pecky.
3: Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. června, 16. hodina odpoledne. Češi se zas a znovu kochají kuriozními názvy svých vesnic, které by se v jiné zemi ani vyslovit nesměly, natož tam bydlet. Od Pičína, přes Řitku, až po Šukačku, naše malebná domovina nabízí řidičům i, s prostým turistům, nefalšovanou zábavu. A místní. Ti si z toho nic nedělají, naopak, s hrdostí a úsměvem vítají každého, kdo se přijede vyfotit k ceduli s pořádně peprným názvem.
5: Ze společnosti.
6: V Česku končí zbraňová amnestie a lidé se zbavují pořádných pokladů. Na policejní služebny putovaly staré revolvery i minomet z druhé světové války, co si to jen tak povaloval na půdě. Rekordmanem je ale týpek, co přinesl na Jihlavu v igelitce Semtex, takže si pyrotechnici udělali malou, kontrolovanou detonaci.
5: Kultura.
6: Tak bacha, pokud toužíte po rande s Matějem Rupertem nebo kouknout s Markétou Irglovou na zákulisí ostce.

0: maximálně dvakrát a už vůbec netuší, co znamená. Ta varuje před nechráněným nábřežím, takže když už se tam nedopatřením ocitnete, ideálně se rovnou svlékněte a užijte si koupel, ať to stojí za to. S tou kvalitou našich cest se ale občas divíme, že se do té vody s autem nepodívá skoro každý.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás čeká taková ta klasická česká nálada, oblačno až polojasno, s teplotami, které se vyšplhají od 12 do 25 stupňů Celsia. Takže žádné velké svlékání na plážích, ale odpoledne se navíc připravte na nějakou tu spršku, co může dorazit ze západu, tak si hlavně nezapomeňte deštníky, ať vám to nezničí vlasy.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
3: Jaký je rozdíl mezi pizzou a mrtvolou? Pizzu si celá rodina objedná a schutí s ní.
4: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Rádio.
5: Crazy Rádio. Minimum muziky, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Přijde ženská do francouzské prodejny v Jindřišské ulici a říká: dobrý den, já bych chtěla kilo hrušek. No pá, prosím, tady máte 242 korun. No pá, cože? 242 korun za kilo hrušek? No paní, nezlobte se, ale to si ty vaše hrušky za 242 korun slyšte do prdele. No pá, to nemůžu, tam už mám blumy za 316.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

away. Look

0: Easy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. června, 17. hodina podvečerní. Češky letos objevili super trend do letních veder, široké kalhoty s vysokým pasem, které prý zeštíhlí klidně i o 5 kilo. Takže pokud chcete vypadat štíhlej bez diety, hoďte na sebe palazo nebo videlek, holky. Jen pozor, žádné splývavé tuniky k tomu, jinak je celý zeštíhlující efekt v prdeli.
4: Ze společnosti.
5: Poník v Británii se záhadně nasoukal do pneumatiky od traktoru, načež museli zasahovat ochránci zvířat, aby hosté šlamastiky dostali. Chudák kůň byl sice pořádně rozrušený, ale jinak to celé přestál ve zdraví. To musel být ale fakt šikovnej parchant.
4: Kultura.
5: Švédští metaloví drsnáci ze skupiny Sabaton ukázali i něžnou tvář, když pokřtili nového nosorožce v plzeňské zoo jménem Karel. Ten chudák teď bude muset celý život poslouchat heavy metal, aby si zvykl na své rockové kmotry.

0: způsobilo solidní tlačenice. Evidentně se někomu nedobrzdění vyplatilo, aspoň má teď řidič v garáži originální umělecké dílo.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dnes se v Česku budeme potýkat s oblačností, občasným deštěm a místními bouřkami, takže se připravte na pořádný slejvák, co vám spláchne i poslední zbytky včerejšího hříchu. Denní teploty vyšplhají na příjemných 17 až 22 stupňů, v noci to ale spadne na 12 až 16, takže žádné nahé radovánky na zahradě, ať nám nenastydnete.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Crazy Rádio. Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlap v restauraci říká číšníkovi, dal bych si višně s cukrem. A číšník na to, no a nechcete rovnou přešně? Jo a víte, jaký je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou? Žádnej, ale vrtulník je sameček.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun, whatever, z Crazy Radio.

0: Muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Rádia. Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.
1: Crazy Rádio. Maximálně fun.

0: Chlapě popoledne jednou kouká, tam vidí malinký mužík, místo očí baterky, místo uší sluchátka, s tykadlama, celý zelený, tak k němu přijde a povídá, ježišmarja, ten mužík povídá, to koukáte, co? Vidíte mimozemšťana, co? Pa, no to jsem ještě nikdy neviděl. Povídá, a promiňte, odkaď jste? On povídá, mimozemšťan z Marzu. Povídá, a prosím vás, to tam mají všichni takhle místo očí baterky? A všichni. A všichni mají místo uší normálně sluchátka s těma tykadlama? Pán všichni. A ježišmarja, co máte krásných zlatých prstenů s brilliantama? To mají tam taky všichni? Pán, ne, jenom my Židi.
1: Užij si pohodičku. Protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Minimum muziky, minimum informací, maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme Crazy Radio pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. června, 18. hodina podvečerní. Módní návrháři Ponerovi zase jednou rozbouřili společenské vody, když na své přehlídce předvedli modely, u kterých se leckdo podivoval, kde je vlastně ta látka. Kolekce sice měla být o večerních rovách, ale nakonec to prý byla spíš pastva pro oči s odhalenými zadečky a dmoucími nadry, což se ale taky počítá, ne? Doufejme, že inspirovala spoustu dam k experimentům a pánům třeba k nákupu spodního prádla pro své drahé polovičky, nebo aspoň k lepším snům.
5: Ze společnosti.
6: V Týně nad Vltavou se hasiči museli popasovat s výpadkem teplé vody dost netradičně, a to pod širým nebem. Jelikož tekla jen studená, jejich venkovní sprchování v boxerkách pobavilo internet. Fotky urostlých chlapů s hadicí v ruce okamžitě pozbírali tisíce lajků.
5: Kultura.
6: Takže, už vás nebaví ty nudné automatické odpovědi z dovolené. Česká kulturní scéna přišla s nápadem, jak je vylepšit umělci tvoří vtipné texty a ilustrace, aby vaši kolegové a šéfové dostali do schránky místo suchého oznámení rovnou kulturní nálož. Takže až příště nebudete v kanclu, můžete své absenci dodat styl a klidně i MŠMRNC.
5: Sport.
6: Mladý český tenisový talent Jakub Menšík si to v Paříži dává jako pán, ale po postupu do semifinále French Open ho prý málem trefil šlak. Bylo to šílené, a pak měl i problémy na tiskovce, takže se asi nezapotil jen na kurtu. Inu, když jde o takový úspěch, člověk se občas diví, co mu všechno za starosti může přinést.
5: Doprava.
6: Ranní idylka na českých silnicích. Spíše solidní bordel. Včera například řidič Audi u Jihlavy s 2 promile v krvi rovnou profrčel kruháčem a spolujezdec si to odnesl do špitálu. Dneska se nám to ale sype na D7 u Tuchoměřic a na D8 směrem na Prahu, kde nehody blokují provoz, tak hlavu vzhůru a držte si klobouky.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v Česku čeká zataženo až oblačno s občasným deštěm a přeháňkami, tak snad jste stihli vyvenčit psa, než to zase přijde, ty vole. Nejvyšší denní teploty se pohybují od 14 do 19 stupňů Celsia, na západě Čech až kolem 21, ale k večeru by se měly srážky uklidnit a oblačnost ubývat, takže se ti milenci na lavičkách snad dočkají i sluníčka. Zítra nás pak čeká oblačno až polojasno, s nejvyššími teplotami kolem 22 až 27 stupňů Celsia, ideální čas na to, abyste si natáhli plavky a šli si s dcerou sousedky zářádit k rybníku.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Minimum muziky. Minimum info. Minimum info.

muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy Radio. Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Crazy Radio. This man's takeover.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Šel pán po hřbitově, neuslyší: pomoc, pomoc, pomoc. Přijde k vykopanému hrobu, tam chlap dole, který tam spad ožral, jak křičí: pomoc, pomoc. On pá, co se vám stalo? On pá, spad sem do hrobu, je mi zima. On pá, tak si se neměl odkopat.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

Začni, ať už jak chceš, tak je ti ho dám. Co se tak díváš? To jsem já, Arabela. Vy jsi se so mnou tak velmi stretnout chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prstě máš prstín zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak já ti ho dám. Pozri, na prstě máš prstín zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak já ti ho dám. V rozprávkách to obyčajně trochu jinak bývá. V rozprávkách se už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoláhni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 3. června, patří náš pozdrav všem nositelkám jména Tamara, které má hebrejský původ a znamená datlová palma. Přejeme vám krásný sváteční den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Rádio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč ženy rády používají vibrátory? Protože konečně mají někoho, kdo poslouchá jejich rozkazy a nesnaží se je souložit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. června, 18. hodina podvečerní. Módní návrháři Ponerovi zase jednou rozbouřili společenské vody, když na své přehlídce předvedli modely, u kterých se leckdo podivoval, kde je vlastně ta látka. Kolekce sice měla být o večerních róbách, ale nakonec to prý byla spíš pastva pro oči s odhalenými zadečky a dmoucími nadry, což se ale taky počítá, ne? Doufejme, že inspirovala spoustu dam k experimentům a plánům třeba k nákupu spodního prádla pro své drahé polovičky, nebo aspoň k lepším snům.
5: Ze společnosti.
6: V Týně nad Vltavou se hasiči museli popasovat s výpadkem teplé vody dost netradičně, a to pod širým nebem. Jelikož tekla jen studená, jejich venkovní sprchování v boxerkách pobavilo internet. Fotky urostlých chlapů s hadicí v ruce okamžitě pozbírali tisíce lajků.
5: Kultura.
6: Takže, už vás nebaví ty nudné automatické odpovědi z dovolené. Česká kulturní scéna přišla s nápadem, jak je vylepšit umělci tvoří vtipné texty a ilustrace, aby vaši kolegové a šéfové dostali do schránky místo suchého oznámení rovnou kulturní nálož. Takže až příště nebudete v kanclu, můžete své absenci dodat styl a klidně i HMRNC.
5: Sport.
6: Mladý český tenisový talent Jakub Menšík si to v Paříži dává jako pán, ale po postupu do semifinále French Open ho prý málem trefil šlak. Bylo to šílené, a pak měl i problémy na tiskovce, takže se asi nezapotil jen na kurtu. Inu, když jde o takový úspěch, člověk se občas diví, co mu všechno za starosti může přinést.
5: Doprava.
6: Ranní idylka na českých silnicích. Spíše solidní bordel. Včera například řidič Audi u Jihlavy s 2 promile v krvi rovnou profrčel kruháčem a spolujezdec si to odnesl do špitálu. Dneska se nám to ale sype na D7 u Tuchoměřic a na D8 směrem na Prahu, kde nehody blokují provoz, tak hlavu vzhůru a držte si klobouky.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v Česku čeká zataženo až oblačno s občasným deštěm a přeháňkami, tak snad jste stihli vyvenčit psa, než to zase přijde, ty vole. Nejvyšší denní teploty se pohybují od 14 do 19 stupňů Celsia, na západě Čech až kolem 21, ale k večeru by se měly srážky uklidnit a oblačnost ubývat, takže se ti milenci na lavičkách snad dočkají i sluníčka. Zítra nás pak čeká oblačno až polojasno, s nejvyššími teplotami kolem 22 až 27 stupňů Celsia, ideální čas na to, abyste si natáhli plavky a šli si s dcerou sousedky zařádit k rybníku.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Crazy Rádio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, to si takhle povzdechne starší chlap. Dnešní mládež cítí hrůzu před svatbou. To se pozná pokrok ve vzdělání. Já až do svatby nevěděl, co je to hrůza. Je to fakt, že ti mladí cucáci se ženit opravdu nechtějí. Mimochodem, víte, jak se říká nechutnýmu cucákovi? Hovnocuc.

Minimum Infa. Maximálně fan. Maximálně fan. Crazy Radio. Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky. Minimum Infa. Maximálně fan. Crazy Radio. I care about dreams and making them real.

Stejný síly zpět k vyššímu cíli. Zavedeme nový spotřebitelský soutěže, nasadíme si nový otěže, mákneme si u těžební věže, nahradíme stroje, budeme makat ve stoje i v leže, udělíme si hafo řádů za úctu k úřadům.

Přestože mě nemáš v lásce, cítím jak tvoje rybářský vlasce táhnou mě k hladině vyššího poznání. I když je to k posrání, chápu, že ty tím plníš svoje poslání. I když mě to leká, vím, že ze mě uděláš lepšího člověka, že mě zařadíš do programu, že mi nahradíš tátu, že mi nahradíš mámu. Vezmeš mě na párty a tam karty na stůl vyložíš. Řekneš mi, že když chci do tvý party, musím se stát partyovým zbožím. Řekneš mi, že v zájmu recyklace musíme se vracet k hodnotám minulý generace. A nakonec v rámci team buildingu všichni společně hodíme ručníky do ringu.

0: odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
2: Pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. června, 20 hodin. Léto se kvapem blíží a s ním i věčné dilema, jestli se do plavek vůbec nacpat, nebo se na to raději vykašlat a nosit volné lněné pytle, které jsou letos mimochodem v kurzu. Zatímco někteří už ladí figury, paní Růženka z Horní Dolní si raději v klidu sedla na dvě piva a prohlásila, že chlapi stejně koukají hlavně na to, co se hýbe, takže to je fuk. A jeden nejmenovaný pražský influencer se prý včera tak opil, že si spletl saunu s nudistickou pláží a skončil s pokutou za veřejné pohoršování, to je teda ale pořádnej trapas.
5: Ze společnosti.
6: Tak nám ten květen zase ukázal, jak je nevyzpytatelný. Jeden den pálí slunce jako v červenci a druhý si člověk málem ulomí rampouch, přičemž meteorologové varují, že to letos bylo obzvlášť šílené. Holt. Počasí se úplně zbláznilo a my jen s úsměvem kroutíme hlavou, co si na nás Madr Nature zase vymyslela.
5: Kultura.
6: Místní blázni v Chotiné opět dokázali, že mají nápady, když místo klasické Májky letos postavili interaktivní diorama, kde Májku staví sami trpaslíci. To ovšem bledne proti Holíšovu, kde po pokácení tradiční Májky radnice nahlásila událost policii, což místní označili za dvojitou ostudu a zbytečné buzerování, copak už se ani pořádná Májka nemůže bez průseru válet na zemi.
5: Sport.
6: Tenisový talent menších sice válí na kurtech Roland Garros, ale očividně si tam i pořádně užívá. Za kulisami ho totiž doprovází tajemná jihoamerická kráska, se kterou ho přistihli při vášnivém obětí. No, hlavně ať mu to, obětí, pomůže i k postupu do dalšího kola, že jo?
5: Doprava.
6: České dálnice zase jednou předvádí, že jsou lepší než facebook, člověk se na nich zastaví a má čas čučet, co dělají ostatní. Nervy řidičů jsou napnuté jak guma u trenek po Vánocích a sem tamto na silnici někomu prostě rubne. Takže bacha, ať neskončíte jako hrdina dalšího dopravního týpku.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás sice ještě potrápí občasné přehánky s teplotami kolem 19 stupňů, ale zítra, ve čtvrtek, se Česká republika rozáří a sluníčko bude hřát až k 26 stupňům Celsia. Takže se připravte, horko bude k zbláznění a u vody to prý bude žhavé jako nikdy předtím.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
8: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
0: Crazy Radio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh, Crazy Radio.

0: Jaký je rozdíl mezi policajtem a teroristou? S teroristou se dá vyjednávat.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Let's get it going.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Minimum Infa. Maximálně fan. To je Crazy Ride. To je

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla 21. hodina.
0: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další
0: pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. června, 21 hodin večer. Tak to vypadá, že na podolické rally si jeden řidič spletl pravidla a místo sledování závodu napálil do pořadatelského auta, to je fakt k nevíře. Naštěstí se nikomu nic vážného nestalo, jen pár plechů pokrčených a jeden pořadatel s pořádnou historkou do hospody. Holt, někdy je realita bizarnější než jakákoliv trať, co Pepík viděl.
4: Ze společnosti.
5: Pořádně bizarní zásah řešili strážníci v Týně nad Vltavou, když oznamovatel našel v lese bednu, ve které prý bylo lidské tělo. Nakonec se z toho vyklubala jen silikonová pana, která asi někomu unikla z ložnice. Holt, lidské choutky, občas i trochu bizarní, si cestu do přírody najdou.
4: Kultura.
5: Česká módní scéna zažila o víkendu pořádný bug. Na přehlídce ponerů se to hemžilo nejen celebritami, ale hlavně odhalenými dekolty a zadečky, což zvedlo ze židle i otrlé kritiky. Zkrátka, bylo na co koukat a kdo neměl lístek, může litovat, že mu utekla tahle sexy podívaná.
4: Sport.
5: Fotbalové mistrovství světa v minifotbalu sice letos Čechům přineslo spíš studenou sprchu, ale naši chlapi se aspoň pořádně zapotili, a to se přece počítá. Kdo ví, třeba to některé faninky ocenili víc než zlatou medaili. Hlavně, že se kope do kulatého předmětu, no ne.
4: Doprava.
5: Někteří řidiči si už neví rady s nudou na dálnici D1, a tak se jeden borec poblíž Brna rozhodl, že si během jízdy stoupne na střechu auta a natočí si to na telefon, což samozřejmě okamžitě vyřešila policie. Asi mu jen chyběl adrenalin nebo inspirace z Bčkových akčních filmů. Doufejme, že mu aspoň záběry za ten malér stály.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká taková typická česká středa, kdy se mraky perou o každou kapku deště a rtuť teploměru se bude flákat jen někde kolem 15 až 19 stupňů Celsia, ale na východě si dá možná i 21. Takže dnes to na nahoře bez asi nebude, milánkové, zítra už se ale sluníčko předvede a teploty vylétnou až na 25, což už je skoro na koupání ve fontáně.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Já ti dám průser v éteru, ty sra... Náš pan ředitel mi nařídil, že nemám být ve vysílání moc prostej a právě proto mám pro vás i velice slušný vtip. Mám pro vás totiž anekdotu o slušné sobce, která se obrací k sousední hoře a povídá jí. Doufám, že vám nevadí, že kouřím.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky,

0: Je sexologický školení a ten sexolog povídá, prosím vás, přátelé, jak vím, tak je nás tady 286 a uděláme si takový hlasování. Kdo má sexuální poměr každý den? Zvedněte ruce. Zvednou ruce. A prosím vás, spočítejte to, povídá, tak, to máme 142 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za týden? 46 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za měsíc? 32 lidí. Je tady prosím vás někdo, kdo má poměr jednou za rok? Nějaký chlap se hlaspa.
1: Já.
0: Povídá, a prosím vás, můžete nám prozradit, proč se přitom smějete?
1: Již zítra.
2: Minimum Info. Maximum.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 3. června, patří náš pozdrav všem nositelkám jména Tamara, které má hebrejský původ a znamená datlová palma. Přejeme vám krásný sváteční den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky. Bla, bla, bla. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Rádiu.

0: Byla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. června, 22 hodin večer. V nejkurioznějším sporu o majetek v historii se nejvyšší soud postavil na stranu Akademie věd, takže se dcerka vědkyně musí rozloučit s měsíčním prachem, který měla doma od 70. Představte si to, celá léta vám tam leží kus měsíce a pak přijde soud, že to není vaše. No to je ale pech.
4: Ze společnosti.
5: V pražském metru včera zavládlo nečekané pozdvižení, když se na lince a objevil na sedadle pečlivě složený kus krajkového spodního prádla. Cestující okamžitě spustili debatu, zda jde o zapomenutý suvenýr z divoké noci, anebo jen o nový způsob, jak nenápadně sehnat rande. Každopádně, ztratit kalhotky v MHD je fakt frajeřina.
4: Kultura.
5: Tak to vypadá, že Anna Polívková si střihla tajnou svatbu s fešným Italem, o kterém se dlouho jen šuškalo. Prý se živí jako obchodní manažer, takže divadelní prkna asi vyměnila za klidnější vody, nebo spíš horkokrevné italské. Inu, co se v soukromí upeklo, bulvár stejně vždycky vyčenichá, ať už se snažíte jakkoliv.
4: Sport.
5: Zdravotnický vůz chtěl na hřišti pomoct zraněnému fotbalistovi, ale místo toho si připsal vlastní asistenci, když smetl dalšího hráče. Evidentně se záchranáři rozhodli, že když už jsou na place, udělají si tam rovnou vlastní zápas. Holt, někteří hráči mají smůlu, že je nesrazí jen protihráč, ale i ten, kdo jim má podat ruku.
4: Doprava.
5: Silnice v Česku jsou dneska zase pěkně v prdeli, sem tam tukanec, jinde se zase lidi plouží jak šneci. Kdo dneska vyrazil, asi si užil fronty jako na banány za komunismu. Takže bacha na pedál, ať se nešpoucháte jako na diskotéce.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnešní noc bude pro svůdné hrádky na terase asi moc chladná, teploty totiž klesnou k pouhým 7 až 11 stupňům Celsia, takže pozor, ať se vám nic neskvrkne. Zítra se nám ale blízká na lepší časy, rtuť teploměru se vyšplhá až na příjemných 23 až 27 stupňů, ideální pro odložení zbytečných svršků a větrání kožichu. Noční teploty se pak ustálí kolem 10 až 14 stupňů, což už je skoro jako stvořené pro romantické chvilky pod hvězdami, jen s lehkou dekou navíc.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Každý se živíme, každý dýchá vzduch a mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z marek doláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu. Jazyků znám spousty, libry, frantíky, guldeny, šilinky, pesos, centíky. Až budu v důchodu,

příště uklidím si pracoviště. Du bisschen, my darling, merci señora, ty cesky holcicka, mia amora, goodbye baby blonde, ty Liza Moni, ty satasit na bony. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk, moje hrudný kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dejte, aby tvůj tatinek. Každý se živíme, každý dýchá vzduch, a mě dobře živí cizinecký ruch. Ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 3. června, patří náš pozdrav všem nositelkám jména Tamara, které má hebrejský původ a znamená datlová palma. Přejeme vám krásný sváteční den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
0: Crazy Radio.

přijde ženská doktorovi, že je cítit z úst, a on říká, tak jsem lékař, tak to by neměl být problém, ukažte, dějte a jak odevře tu mordu, tak se pošvihne. Odplazí se vedle do ordinace, tam si píchne nějaký sedativum a něco takhle načmára na kus papíru, napíchne to na koště a pošle to vedle. A ona to takhle čte, tam je pro začátek doporučení kloktat hovna.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. června, předposlední, 23. hodina večerní. Jeden nešťastník z Česka se nám svěřil s docela pikantním problémem. Místo na vlasy si omylem aplikoval nějaký ten pálivý gel nano, tam dole, a teď ho to tam pěkně dráždí. Přeberte si to, jak chcete, ale zdá se, že někteří pánové prostě nemají hlavu na to správném místě, nebo spíš ten správný gel na hlavě.
4: Ze společnosti.
5: Českým chlapům to prý nefrčí, za třetinou neplodných párů v Česku totiž stojí mužský faktor a kvalita spermií jde do prdele. Odborníci navíc tvrdí, že se sexuální aktivita přesunula z ložnic na internet nebo zmizela úplně, takže se lidi radši drbou s myší než s partnerkou. Takže pánové, bacha, ať vám místo dětí nerostou jen pro leželiny.
4: Kultura.
5: Pražské pivní lázně hlásí, že plavky jsou tam prý jen pro sraby, takže se můžete pěkně naložit do chmelové koupele a nechat si k tomu téct pivo rovnou do krku.
4: Sport.
5: Tak to je gól do vlastní brány, bývalý trenér ženského fotbalu ze Slovácka, Petr Vlachovský, si zřejmě myslel, že má v šatně neomezený přístup. Pánové, tajné natáčení holek ve sprchách a sdílení na erotických seznamkách, to je fakt úroveň. A za tuhle prasárnu si vysloužil roční podmínku, to snad ani prdel není.
4: Doprava.
5: Kura, co se to děje na D1? Řidiči, co tam kličkovali jako splašená veverka, měli v krvi přes 6 promile. Tomu říkám fakt frajer, co si myslí, že je silnice jenom jeho a má nesmrtelnost v ceně. Snad si tenhle magor už dlouho nezajezdí.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nám to zase pršelo jak z konve a ty teploty. Přes den se nám to potácelo někde mezi 16 a 20 stupni Celsia, v noci to spadlo na 8 až 12, to aby se člověk pořádně oblékl, než si půjde pro noční zábavu. Ale nebojte, zítra už to bude o poznání lepší, maximální teploty se vyšplhají na 21 až 25, takže horko jako kráva, a v noci si užijeme příjemných 8 až 12 stupňů. Takže na zítří můžete klidně venčit svého ptáka v kraťasech, jen bacha, ať vám ho nespálí slunce.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
6: Miss Kerrigan bring home. You want to lose your tongue. You chatty cause a disturbance in the community. Yike. You blab a mouth. Watch your mouth. Yike.

0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
4: info. Maximálně fun.
5: To je Crazy Radio.
6: To je Crazy Radio.

český turista chodí po Tatrách, po horách, chodí tam a teďka si neuvědomil, že v horách se brzo smívá, že naraz šup nic a byla tma. No a ten teď neměl žádný nocleh, neměl nic a teďka v dálce se objevilo takové světýlko. Přišel k tomu, no a samozřejmě tam bača, salaš, tam bača něco tam dělal na ohni, tam pekl večeřu nebo co. Došel za ním a řekl, Ježišmarja, bačo, to jsou rád, hledám nocleh, nemám kde spát. Bača se na něho podíval a říká, tož dobré, a chceš spát na hůre, lebo z maru. A říkal se na něho podíval a říká, Ježišmarja, starý bača, stará mara, já budu spát na hůre, tož dobré, tam běž na hůru a vyspí se. Tak dobře, ten se vyspal. Na druhý den ráno o 9 hodinách se zbudí, sluníčko už vikýřem tam prosvěcuje, on tak otevře ten vikýř, podívá se na tu panorámu Tater, teď se tak dívá, teď se podívá dolů na tu salaš a tam stála pumpa s vodou a tam taková krásná mladá kočka celá nahá se tam umývá pod tou pumpou. On teďka jak to zblikl, hned to na sebe to prádlo naházel, utíká dolů, jo a ta kočka vidí teďka, že tam někdo jde, tak ona se otočí, mile se na něho usměje, podává mu ruku a říká, já jsem Mara. A on jí podává ruku a říká, já jsem Kokot.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Odbyla půlnoc.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 4. června, půlnoc. V Krnově se jeden lumen rozhodl, že si vyfotí zmiz zblízka a teď má na místo selfiečka ruku jak balon plnou jedu, což je fakt hnus. Takže bacha na hady, vychytráci, ať už s mobilem, nebo bez něj, jsou prostě na prču.
5: Ze společnosti.
6: Krnovan to má v hlavě asi hodně vyklizeno, když se rozhodl dělat selfie se zmijí u česko-polské hranice. Hade, co tam čumíš? Bohužel, had neměl náladu na pohozování a poslal mu do ruky dávku jedu. Někdo by si asi měl raději fotit kytičky, ne?
5: Kultura.
6: Takže, kdo by to řekl, že i kostely mají smysl pro humor? V Brně se na kostele svatého Jakuba pořád řeší jeden malej sprosťák, co už staletí vystrkuje holej zadek na faráře z Petrova. Prý je to stará pomsta, kdy stavitel nedostal zaplaceno a takhle to těm měšťákům nadal. No co, aspoň se lidi nenudí a mají si na co ukázat, když jdou kolem.
5: Sport.
6: Takže, zatímco naši fotbalisté v potu tváře makali na přípravu před mistrovstvím, Pavel Nedvěd, bývalý zlatý míč, si to podle bulváru nechal pořádně okořenit v New Yorku. Prý tam s Darou Rollins provětrával nejen Central Park, ale i pověst, že stará láska nerezaví, obzvlášť když je u toho hodně dolarů. Snad si hoši na hřišti vezmou příklad z jeho ofenzivní taktiky.
5: Doprava.
6: České silnice se dnes opět proměnily v peklo plné kolaborantů v plechu, kteří si užívají ranní kolony jako nějakou úchylnou meditaci. Od uzavírek na D1 u Tuchoměřic po několik nehod v Praze a Brně, kde se auta sešly jak při erotické masáži, prostě typická středa, kdy se snažíme neposlat do prdele každého, kdo nám skříží cestu. Pevné nervy, ať se z toho dopravního guláše dostanete se zdravým rozumem a ne s infarktem.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás v Česku čeká den jak vystřižený z rozverného románu, s teplotami od 12 do 23 stupňů Celsia, takže plavky ještě neodkládejte. Ale pozor, milánkové, odpoledne se v Čechách od západu začne oblačnost sprostě spát a sem tam se přihodí nějaká ta přeháňka nebo i bouřka, která vám může zkazit rande nebo piknik. Takže bacha na to, ať vás nespláchne i s náladou.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Moje žena je pomocná kuchařka v mateřské škole. Vrátila se domů a povídá: Pepiku, potkala jsem od vedle pana inženýra. A on povídá: paní Fousková, když ten váš manžel rejpal tenkrát do režimu a teď taky, tak by měl mít taky nějaký přehled o světě a vy nemáte satelit. Žena odešla do školky, já jsem vzal poklici z prádelního hrnce, udělal jsem do ní česky řečeno turšlokem, průbojníkem dvě díry. Dal jsem jí ve druhém patře, kde bydlíme, za okno, jak se věšeli ten sovětský a český praporek. Ty reuly jsou tam pořád. Dal jsem tam dva dráty, červený a zelený. A jak se dělají ty zmrzlý koule, v lednici teda. Tak jsem to tam dal jako rozvod. Hořava, otec hokejisty Hořavy mi viděl a zval ze spoda z ulice: Fousku, to je z boxu, viď? Má jsem rukou, co zná o technice, takovej člověk. Sedl jsem si a čekám na svou ženu. Za chvíli zazvonil zvonek a pán Jaruška se vrací. Jdu otevřít, on tam pan inženýr s paní inženýrovou. A paní inženýrová povídá: pane Fousku, smím-li vás otravovat a ptáti se vás, to, co máte za oknem, to je satelit? Já pám: ano, to je satelit. A ona pá: smím-li se ptáti, kolik jste za něj dal? Já pám: 4,60 za ty dráty z bazaru. A ona povídá na toho inženýra: vidíš, Péťo, a ty jsi za ten japonský šukity? On pá: Hitachi. Dal 36 tisíc. On se naštval a povídá: pane Fouseka, chytíte na to něco? Hraje vám to, chytíte na to něco? Já pám: vůbec nic. On pá: tak proč děláte z lidí blbce? Já pám: zatím jste přišel jenom vy.
3: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: proč chodí policajti vždycky ve dvou. Jeden umí číst a druhý psát.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 4. června, slaví svátek Dalibor, jméno staroslovanského původu s významem vzdálený bojovník. Všem Daliborům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 4. června, 1 hodina ráno. Česká republika se vzpamatovává z kulturního šoku, neboť Miss Štrofeková se rozhodla šokovat davy a vystavila na odiv svoje přirozené pětky. Fotky prýkolují internetem rychleji než fámy o zrušení valorizace důchodů a chlapi si drbou hlavu, jestli jim to vůbec dovolí manželky okomentovat. Je to prostě totální nářez, co rozhýbalo celou tu ospalou společenskou žumpu.
1: Ze společnosti.
2: V Českých Budějovicích se strhla rvačka jak z devadesátek, dvě ženský se na ulici servaly kvůli jednomu chlapovi. Ten idiot jenom čuměl, jak si kvůli němu trhají vlasy, místo aby to nějak řešil. No co, aspoň se na to chlapi v hospodě budou mít na co koukat, když už doma dostávají jen studenou večeři.
1: Kultura.
2: Tak to tu máme, pánové a dámy, pěkný kulturní bordel. Slavný režisér Wim Wenders stahuje z oběhu svůj letitý film kvůli nahé scéně s tehdy 13-letou Nastasiou Kinskou, což je prostě průser jako hrom. Někdo by se holt měl občas probrat a tyhle starý sračky raději spálit, než aby se na ně dál čumělo.
1: Sport.
2: Český fotbal má zase jednou pořádnej průser, ve velký sázkařský aféře létají vzduchem obvinění jako špinavý prádlo. Některé hráče prý mafie nutila splácet dluhy dokonce i prostitucí, takže si místo kopaček obouvali radši latex. A víte co? Fotbalová asociace k tomu radši mlčí, asi aby si nikdo nevšiml, že jsou sami tak trochu kurvy.
1: Doprava.
2: Takže, na D1 u Brna se nám včera jeden borec asi fakt nudil, nebo měl jenom chuť na pořádný adrenalin, když si za jízdy vylezl na sedačku a vykláněl se ze střešního okna jak nějaký opičák a celou si to natáčel. Záběry týhle hazardní jízdy už lítají po sítích a policie už po něm jde, protože holt někteří řidiči se prostě nemůžou udržet na uzdě a potřebujou si z té dopravní špičky udělat cirkus. No a mezi tím si na Pražském okruhu včera odpoledne pro změnu 4 kamiony řekli, že si udělají pořádnou mačkanici a řidiče museli vyprošťovat, takže kdo jel, ten si zase užil svoje.
1: Počasí.
2: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás v České republice čeká taková ta klasika, občas zataženo s přeháňkami, ale teploty se vyšplhají na příjemných 12 až 24 stupňů Celsia. Takže si buď zalezte pod peřinu s někým hezkým a dejte si do nosu, nebo si to venku užijte s pivem v ruce, hlavně ať vám ty srážky na východě Moravy neskazí náladu, parchanti.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.

Jestli pak víte, jak se jmenují ty, co nejedí maso, ty... Jak se jmenují? Ne, důchodci. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se mě ptá, miláčku, co bys řekla, kdybych si udělala piercing do klitorisu? Já na to, že bys konečně měla něco, co ti bude držet hubu.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.